0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly tři hodiny.
1: Rádio Metropole.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Petrem Gontkem. Petr je odborník na prozatímní a projektové řízení IT architektury, compliance managementu, etický hacking, CISO, incident response plan a incident management. Je to také na slovo vzatý odborník na GDPR a NIS 2 a zlý muž LinkedInu. Dámy a pánové, Petr Gondek. Ahoj Petře.
1: Ahoj Tomáši.
0: Přeříkat všechny ty cizí slova, které tady mám napsané v tom tvém medailonu, to je teda problém. Ale já bych hrozně poprosil za naše diváky, ať začneme rovnou, co všechna ta slova znamenají.
1: Tak ty už si něco vysvětlil, minule jsi to odříkal hodně ve zkratkách, ale teď už jsi to vysvětlil, že CECH je certifikovaný hacker, má, že vlastně se snažím někam dostat do nějakých systémů, nebo spíš jako ukazovat, kde má nějaký mezery, nějaký díry. CISO je prostě management kybernetické bezpečnosti, takže ty věci, co s tím souvisí. Příprava nějakých plánů, vyškolit lidi, zjištění, co právě je špatně a nějakou jako politiku nastavit ve společnosti, aby byla, řekněme, nějak kyberneticky bezpečná.
0: Etický hacking, no, to je takový velký téma. Jak může být hacking vůbec etický?
1: Etický je v tom, že nevede k nějakému poškození toho, té firmy, do které se něco dělá, něco proniká. Když to vezmeme do reálu, tak etický zloděj může být takovej, který se ti snaží vloupat do firmy, ale nic ti neukradne. Řekne ti, hele, tamhle máte díru v plotě, tak si ji zalátujte, protože tam jinak můžu vlézt.
0: Jak se to dělá, ten etický hacking v tvém případě, jak ho provozuješ?
1: Jo. Děláme věci, o kterých nemáte tušení, způsobem, který nepochopíte. Viděl jsem takový tričko, který mě v tomhle tom pobavilo a který vlastně trošku vystihuje tu věc. On je to někdy jako problém i pro mě a vůbec jako všeobecně s mojí prací vysvětlit zákazníkům, co vlastně děláme, proč nás potřebují, protože prostě pro mě jsou to maličkosti, ale pro lajky to je něco neskutečného. Ve větší míře je to nějaký know-how, to má, že vím, co mám dělat, vím, jaký mám použít prostředky. Mám k tomu nějaký specializovaný software nebo speciální krabičky, který umějí prostě víc věcí než váš normální počítač nebo mobil. A těma prostě zjišťuju, jak máte nastavený systém. No. A vidím, kde jsou nějaký mezery. Tak, jak jsem to předtím řekl, prostě v tom reálném světě hledám díru v plotě, jo, která je pro mě otevřená, kterou můžu někam vlíst.
0: Napáchat tam nějakou škodu a...
1: Já od toho nejsem, abych dělal škodu, ale upozorním na to, řeknu, hele, bacha na to, tady by mohl přijít někdo ten zlej, opravdu, ne, že jako tady dělám ty, ale může přijít někdo zlej, a kdo to zneužije a pak přijde to svoje data.
0: Díry v plotě, jo, chápu, že je to myšleno obrazně, ale přesto v dnešním světě dochází k mnoha útokům, ať už na data nebo na jakoukoliv jinou bezpečnost, ochrana osobních údajů. Na co je teďka potřeba si dávat aktuálně pozor? Co je teď hitem?
1: Tak teďkon hitem jsou různý podvody, vylákání vlastně z lidí přístup k jejich penězům. A to ať už buď přístup k bankovním účtům nebo k platebním kartám. A na ty platební karty už dneska jsou lidi trošku ostražitější a navíc se zavedly způsoby kontroly a tak, že vlastně když chceš platit kartu, tak musíš ještě potvrdit třeba v mobilu nebo v aplikaci, že jo, nebo ti přijde SMS, kterou to máš potvrdit. Nicméně jsou různý způsoby, jak prostě ikon vylákat a těch způsobů je několik, že jo, ať už internetově, nebo dokonce už dneska jsou koly, jako prostě hovory, že volají, je váš účet je napadený, a vlastně toho člověka psychologicky dovedou k něčemu, že vlastně sám vybere účet a vloží ho třeba na bitcoiny a podobně, jako jo, že těch způsobů je víc teďko. No.
0: Toto jsou takové praktiky, řekněme, které cílí na řadové lidi, na řadové občany, ale tvými klienti nejsou zákazníci tady z tohoto ranku, tvými klienty jsou firmy. Co je pro ty firmy momentálně takovým velkým ohrožením?
1: No, zase se dostaneme k lidem, protože lidský faktor je ten nejrizikovější, takže vlastně to, že vlastně otevřou nějakou špatnou přílohu, třeba v e-mailu, no, nebo nechají někde otevřený počítač. Ty zrovna mi je jeden se spolupracovníků, ale řečeno, vyprávěl, jak byl na nějakém úřadě a že potřeboval něco vytisknout. Až aby běžel tu hodinu domů, kde to vytisknul, takže paní ho pustila ke svému počítači, že vlastně kdyby on byl ten zlej, tak tam mohl vlastně všechno si nainstalovat, připravit jako a vlastně ona by mu na tom úřadě otevřela vlastně ty dveře, jako aby mohl být v systému úřadu. Jo. Takže i tohle to patří do toho, že vlastně učit, vzdělávat ty lidi, vysvětlovat jim, co opravdu nesmějí, protože ano, my se tváříme mezi sebou dobře a věříme tomu, že ten člověk, který s náma jedná, je dobrý, ale nemusí to tak být. Takže v tom kybernetickém světě učit ty lidi nějakému chování, a jak se říká, jednu, že ho důvěřuji, ale prověřuji. Tak to je jeden ze základů. No a potom nějaké nastavení jejich systému, ale to je, a to je vlastně, proč mě ta práce baví, protože každý klient je jiný, každý potřebuje něco jiného a vlastně vymyslet jim to, co on jednak potřebuje ochránit, že každá firma má různě naceněný data, každý data mají nějakou hodnotu, ale každá to má jinak a podle toho nastavíme ochranu, že jo, jako a taky podle toho, jaký budget tam v té společnosti je.
0: Jak jsi říkal, že většinou ti otevřou dveře ti samotní uživatelé, takhle padaly celý lidský dějiny pevnosti, že jo? Většinou ti obránci té pevnosti pustili ty útočníky, což tak, byl nejefektivnější způsob, jak ji dobít. Takže,
1: tak, buď to, že chtěli, aby jsme byli dobití, anebo že měli nějakou, tak, že tam byl nějaký důvod, proč tam pustit to.
0: Proto se těm věrům mnohdy říká trojský kůň, že jo? Protože přesně jak to funguje. Některým otevře zevnitř. Ještě než se pustíme do těch dalších agent, které máme tady sepsány, že dneska chceme probrat, tak já bych se ještě, když dovolíš, dotknul té tvé nálepky určité nebo pověsti toho zlého muže LinkedInu. My jsme se vlastně takhle i spolu kdysi setkali, protože my jsme taky něco publikovali na LinkedInu a jsi byl v podstatě člověk, který to, řekněme, napadl, já neřeknu vyhejtoval, ale rozporoval z toho a já jsem v těchto ohledech takový ten afiliativní, já většinou, když poznám, že ta druhá strana má dobrý argument, tak nejdu do boje, ale spíš jdu do toho spojenectví, takže my jsme se takhle jako...
1: Společně jsme vyrostli dál, ano.
0: Společně jsme vyrostli dál. Držíš si pořád tuhle tu svoji pověst, stále ještě takhle působíš?
1: Je to tak, no, už jsme se o tom bavili minule, že já jsem takovej, že si dost často neberu servítky a řeknu prostě věci tak, jak jsou. Ne, že bych se nesnažil být nepolitický, že se snažím být diplomatický v nějakém jednání i v chování s lidma. Nicméně dost často prostě a hlavně ve státní správě je to tak, že prostě tam mají nějaké svoje postupy a já jim do toho kecám, že jo? Protože prostě jasně říkám, máme tady nějaký politiky, které mají fungovat, ale nefungujou, je to prostě jako špatně nastavený a teď to bude nejinak, že jo, tím, že se připravuje novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti, kde teda očekávám, že já budu mít hodně práce a už se to řítí, nicméně už tam narážím teďko na nějaký takový, řekněme, odpor od státních úředníků, protože jim to přibývá jim práce, že jo. No.
0: Tak já si vzpomínám i na tu věc, že když začal tehdy vlastně covid před těmi, ono už vlastně jsou to 3 roky teďka, že byl 2020, tak ty jsi byl jedním z mála, ty jsi byl takový ten ojedinělý hlas na poušti volající, když jsi říkal, že není možné vyřadit zákonné normy z provozu jenom kvůli něčemu a dokonce jsi tehdy na to upozorňoval i dost oficiálně.
1: Byl jsem, měl jsem vystoupení v televizi, taky se mi dostalo od některých pověřenců potom následního jako poděkování, že konečně jako, nebo že měl někdo tu odvahu jako to vyloženě jako říct nahlas, protože tady byly takový názory, že jsme ve válce, prostě no, jaká ochrana osobních údajů, nebo prostě vůbec práv lidí jde stranou, jsme ve válce, jako jo, což jako i ve válce máme nějaký práva, že jo, samozřejmě. No. Jako, jo.
0: A vlastně tvoje slova se naplnila, protože myslím, že teďka první nějaký úřad dostal pecku, že, za to?
1: No, přímo ministerstvo vnitra, přímo ministerstvo přímo vnitra dostalo od úřadu pro ochranu osobních údajů pokutu za neoprávněný zpracování osobních údajů v průběhu covidu, protože zpracovávali údaje, který měl zpracovávat jenom hygiena. Mm. Jo, a vlastně policie na to neměla nárok v té době vůbec jako mít přístup k takovým údajům. No ale oni zpracovávali, jednali
0: podle na vlastní toho, pěst. Jako. No. Jak se ty věci mění, že? Jak prostě spadla ta hysterie a najednou zase ty zákony se začínají dostávat ke slovu. Takže zlý muž si pořád. Ale k dobru věci.
1: Tak, v tom tvém podání,
0: tak,
1: ano.
0: Tak, dobru věci, tak. GDPR, už jsme se o tom bavili, jo, velký téma, který v souvislosti s covidem dostalo takovou jakousi stopku, teď jsme se o tom tady pobavili, nicméně stále existuje, stále trvá a řekl bych, že zažívá renesanci dneska.
1: No, teď nás čeká 5 let, takže pro některý si myslím, že je akorát tak čas na revizi toho, co před těma 5 lety udělali, protože někteří teda aspoň něco zpracovali si v rámci tohohle toho, někteří vůbec. Ale víš, třeba tahle ta pokuta nám ukazuje, že GDPR tady je a bude se nás dotýkat a záleží na tom, co děláme. Jo. Já se pořád setkávám s tím a to je vlastně nějaká edukace, která tady chybí. Nicméně jsem členem Asociace pověřenců České republiky, kde nějakou tu edukaci se chystáme dělat, aby prostě se lidi vzdělávali, co se v tomhletom ohledu má, nemá. A máme například všude přesouhlasováno, tomu říkám, jo? Protože jsou údaje, které potřebujeme a osobní údaje potřebujeme k tomu, aby jsme fungovali, potřebujeme nějak zpracovávat. Nicméně na to, abych prostě vystavil fakturu a k tomu si bral souhlas se zpracováním osobních údajů, je prostě holej nesmysl, protože ty údaje na tu fakturu potřebuju tam mít nějaké místo dodání třeba zboží a tak dál. Souhlasy potřebujeme tam a to, co si neuvědomuje, tam, kde jsou ty naše údaje jako vlastně jako zneužívaný proti nám.
0: Navíc, jako na tu potřebu.
1: Ano. No, takže nějakou takovou edukaci, jako no.
0: To je zajímavé téma, protože já jsem otec 2 dospívajících dcer a často se setkávám s tím, že mi nosí ze školy hromadu papíru, abych podepsal, že souhlasím, že někdo zapíše jejich jméno do pojištění, když jdou na lyžák teďka. Že souhlasím s tím, když budou mít školní besídku, že tam bude někdo fotografovat, jo. Že souhlasím s tím, že škola vypublikuje jejich fotky na Facebooku. Prosím tě, co to je za nesmysl?
1: Tak. No, to je zase s tím Facebookem, teď je otázkou toho, jak se tam ta fotka jako bude prezentovat z té školy, protože pokud se jedná o nějakou hromadnou fotografii z nějaký akce, tady prostě pořádáme třeba sportovní den, ples, tak tam není potřeba žádného souhlasu k tomu, že tady škola bude prezentovat svoji fotografii a bude ukazovat, že naši žáci tady mají nějakou společenskou akci. Tam to nepotřebuje. Ten souhlas by byl potřeba ve chvíli, kdy tam budou označovat ty žáky. Jo? Pak by souhlasu bylo potřeba. To, že oni se tam označí, nebo je tam označí jako jejich blízcí, to už je jiná záležitost. Mm-hmm. Jo? Ale pokud ta škola nebo organizace přímo neoznačuje svoje zaměstnance, svoje žáky, tak ten souhlas k tomu nepotřebuje. Potřebuje pouze informovat o tom, že hele, budeme dělat něco, tady to nafotíme a dáme to tam a tam, budeme to mít třeba na webu, ať už školy nebo firmy, dáme to na Facebook, dáme to na LinkedIn, že ho budeme tady prezentovat. Na to nepotřebuju souhlas těch subjektů. No.
0: A pojďme trošku u toho do hloubky, protože souhlasy jsou odvolatelné. Že?
1: Tak.
0: Já si nedovedu představit, co by se stalo, kdyby oni, když jim podepíšu papír, že holka jede na lyžák, že můžou předat i osobní údaje pojišťovně, protože potřebuje je pojistit, oni to udělají, lyžák proběhne a já ten souhlas odvolám.
1: Tak.
0: Co s tím budou dělat? Jako?
1: Ano, přesně tak. Jo. Budeme rušit, jak zruším tu smlouvu? Nezruším.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Prado 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda – Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácel zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z téhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
8: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
9: Any long career is going to have ups and downs, and you just kind of ride with it.
10: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you are not going to stay with this band.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
11: It was always about the band.
12: Just with you through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: den.
1: Berani, jako houba nacucáváte nové a nové informace. Býci, snažte se netlačit na pilu. Blíženci, umíte uspět v náročné konkurenci. Radci, někdy se daří víc, někdy míň, tak to prostě je. Lvi, velkým tématem pro vás teď je komunikace. Pany, vaše nápady se setkají s nadšením. Váhy, naučte se lépe regenerovat. Štíři, snažte se být víc aktivní. Střelci, když chcete, umíte čelit výzvám. Kozorozi, sbíráte odvahu na další dobrodružství. Vodnáři, udělejte si jasno v tom, co vás baví a co my ryby. S lehkostí prý vplujeme do další životní etapy.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
5: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026 je

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Mobilní kurník můžeme zahlédnout na Olomoucku. Ten pořídila svým slepicím společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Mobilní kurník sám jezdí po louce a poskytuje stovkám slepic vždy čerstvou pastvu.
4: Získáme další produkt, vejce, který je oproti tomu konvenčnímu klasickému vejci, i když už nebudou ty slepice v těch halách v klecích, tak pořád je to úplně něco jiného. Tahle slepice má denně čerstvou pastvu, je prostě na čerstvém vzduchu a to vajíčko má úplně jiný hodnoty výživový, než to klasický vejce stěhal.
3: Říká za Hanáckou zemědělskou pro ČTK ředitel Ondřej Solar. Průlom v čištění vody, se kterým přišel tým vědců z univerzit v Olomouci a Ostravě, může zvýšit čistotu českých řek. Pomocí prášku grafitického nitridu uhlíku a světla dokázali odstranit z vody až 95% zbytků antibiotik a léčiv. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
0: Hlas lidu.
3: Drahé palivo mává s rodinnými rozpočty. Zdražování benzínu a nafty kvůli konfliktu na Blízkém východě v uplynulých týdnech výrazně poznamenalo polovinu českých domácností. Přičemž desetina má kvůli tomu vážné finanční problémy. Zjistil to průzkum STEM mezi 1300 lidmi. Domácnosti se snaží dopady zmírnit omezením jíst.
0: Sport.
3: Blíží se prostějovský tenisový challenger. Tahákem 33. ročníku atraktivního tenisového turnaje budou Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina či Max Mrva.
5: Vít jako Kopřiva udělal obrovský skok a velký progres a vlastně klepe na první 50, což v jeho věku je fantastický úspěch a myslím si, že se opravdu neskutečně zlepšil. Ten jeho progres je obrovský.
3: Říká ředitelka prostějovského challengeru, který začne 1. června, Petra Černošková.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Úterý naměříme maximálně 13 stupňů Celsia, obloha bude převážně oblačná a místy nám může sprchnout. Na Moravě spíše později během dne, ale za to vytrvalej. V úterý také slaví Bonifác, poslední z takzvaných ledových mužů, takže přichází ideální čas vysadit rajčata, papriky, okurky nebo třeba i cukety. Další dny se nám záhony také pěkně pokropí. Podle meteorologů bude od pátku do neděle pršet.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu Ceny kraje.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop. Radio Metropole.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá baráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
10: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Metro Retro.
17: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácel zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z téhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
8: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
9: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
10: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you are not gonna stay with this band.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
11: It was always about the band.
12: Just with you through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
16: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
17: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allplan ztratí svou budoucnost.
18: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
17: Na elektrokolech a kolech od Allplanu. Dojedi s nimi kamkoliv.
18: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
17: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allplan, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
19: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allplan.cz.
3: Květen ve Vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa, že sa radovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Rádio Metropole.
8: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Je čtvrtek 14. května. Opomíjené osudy žen rodiny Mašínových přiblíží nová hra Jejich sestra. V pátek ji uvede v premiéře Moravské divadlo Olomouc. Inscenace vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry známých protikomunistických odbojářů.
4: Nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly. Ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem. Byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi.
3: Říká režisér Jan Janča. Podrobnosti na webu moravskedivadlo.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerov láká do nového. Den otevřených dveří nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je právě dnes. Od 10 do 20 hodin můžeme prozkoumat moderní kanceláře, výstavu, rekonstrukci budovy i vyhlídkovou terasu v 6. patře. Válku proti invaznímu stromu vyhlásilo Uherské Hradiště. V druhé půli léta začne cíleně likvidovat invazní pajasan žláznatý. Agresivní dřevina z Asie tu totiž nekontrolovaně vytlačuje původní rostliny a ohrožuje parky. Kdo se snažil zbavit pajasanu, ví, že je to složité. Po pokácení znovu rychle vyrůstá z kořenů. Odborníci proto budou ničit pajasany injekcemi do kmenů. Ve Zlínském kraji už se dříve do těchto stromů pustili například v Hulíně. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Fotbalová Slavia Praha obhájila titul v první lize a bez bouřlivých oslav. Přemohla Jablonec 5-1 a rozhodla o opětovném zisku titulu. Zápas se však konal bez diváků kvůli excesu fanoušků při sobotním derby pražských S.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Upřímně na ten květnový déšť čekali jako na smilování také trávníkáři fotbalových hřišť na Moravě. Díky dešti se tento týden tráva krásně zelená a je radost na ní hrát anebo trénovat. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, místy přehánky, k večeru má přijít vydatnější déšť a denní teploty mezi 13 a 15 stupni.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Na Moravě aktuálně bez nehod, policie v Olomouci, v Mohelnici, v Prostějově, také ve Zlíně. Víme, jak se jezdí tady. Silniční prověrku řidičů právě policejní hlídky provádí v Olomouci na Rolsberské vedle Hornbachu, také na kraji Mohelnice, ulice Družstevní. Další hlídky v Prostějově na Kujetínské nebo ve Zlíně u parku na Gahurově ulici. Přejem šťastnou cestu, pohodu v hlavě, ranní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: týden.
1: Berani, jako houba nacucáváte nové a nové informace. Býci, snažte se netlačit na pilu. Blíženci, umíte uspět v náročné konkurenci. Radci, někdy se daří víc, někdy míň, tak to prostě je. Lvi, velkým tématem pro vás teď je komunikace. Pany, vaše nápady se setkají s nadšením. Váhy, naučte se lépe regenerovat. Štíři, snažte se být víc aktivní. Střelci, když chcete, umíte čelit výzvám. Kozorozi, sbíráte odvahu na další dobrodružství. Vodnáři, udělejte si jasno v tom, co vás baví a co my ryby. S lehkostí prý vplujeme do další životní etapy.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na S-Pro SRO.cz v sekci pracovní příležitosti. S-Pro. Vaše nová práce.
4: Pestré čtení se Šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Maker. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Eta extra slevy.

0: aj otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: cestu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Místo jodlování se teď v Alpách ozývá jen dunění bruslí a rány hokejek. Světová elita si to rozdává o titul a my tuhle hokejovou party sledujeme za tebe, abys byl neustále v obraze a v rytmu. Posloucháš Radio Metropole, tohle je nejčerstvější infoservis z hokejového mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nakupte křupky, dejte chladit pití, vyžehlete dresy, vytáhněte české šály, telefon do režimu nerušit a jde se na to. Už zítra startuje hokejový šampionát ve Švýcarsku a náš trenér Radim Rulík bere na turnaj i 8 nováčků, kouči.
3: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. To kritérium jednoznačně zvládat dostasky a takový druhý hlavní je správný rozhodování na malém prostoru, nevyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslařská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti bude to strašně náročný.
2: Říká Radim Rulík, debut na světovém šampionátu si mohou odbít třeba golman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jarda Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a nebo Jan Mandát. Ve Švýcarsku vypukne hokejová horečka už zítra a je tu další část našeho hokejového švýcarského slovníku. Až v televizi uslyšíte tohle, znamená to, že nám Švýcaři fandí a skandují: my chceme gól!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
5: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
10: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
4: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
5: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Radio Metropole.
8: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Enjoy.

0: Hej, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Je čtvrtek, 14. května. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci pokračuje. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti uplynutí 270 let od jeho narození.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Překvapení má pro fotbalové fanoušky na své poslední utkání v sezóně první ligy Sigma Olomouc. Na domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné nebude Sigma vybírat vstupné. Tento match se hraje v sobotu příští týden. Píše o tom web klubu. Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin. Třetí největší letiště v České republice, letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je v Mošnově na Novojičínsku, by mohla převzít armáda, oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo obrany, Moravskoslezský kraj ani vedení letiště možný převod nekomentují, ale potvrdili, že se o tom jedná, informují Novinky.cz.
1: Sport.
3: Senzace se nekonala. Čeští házenkáři prohráli úvodní utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa s favorizovanou Francií. V Brně utrpěli porážku 26-37. Odveta je v plánu v neděli ve Francii.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Máte chuť po práci hodit na grill klobásky, stejky, hamburger nebo nějakou zeleninu? Klidně můžete, ale mějte připravenou i odpolední mokrou variantu v altánku nebo pod nepromokavým slunečníkem. Během dne by mělo zapršet. Více právě teď víme, jak bude. Čtvrtek má být oblačný anebo zatažený, místy přehaňky. K večeru má přijít vydatnější déšť a denní teploty tady u nás na Moravě mezi 13 a 15 stupni Celsia.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Ve čtvrtek ráno spolu frčíme bez nehod a s policejními hlídkami. Na Olomoucku, v Hranicích a také na Otrokovicku. Nedaleko Olomouce je policejní hlídka v Mariánském údolí na Olomoucké ulici. V Hranicích hlídají na Bělotinské u Wienerbergera a mezi Otrokovicemi a Zlínem číhají u dálničního podjezdu. Jeďte s námi a bez pokut. Dobré ráno.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři čtvrtek 14. května 2026. Narozeniny slaví náš pan ředitel David Foretník, také britský zpěvák Oli Mars, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a nebo režisér George Lucas. Tvůrce Hvězdných válek má už 82 let. A v kalendáři je třetí ledový muž, a tedy Bonifác. Jsme s vámi od rána do večera i ve čtvrtek 14. května.
0: Metropole právě dnes.
2: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticket Portal.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa je, že sa radovať smie.
9: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektro.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Prádu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda – Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácel zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z téhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
8: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
9: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
10: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole.
12: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
13: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupár na festu v Olomouci.
14: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
15: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
16: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
17: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
17: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
7: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
19: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
20: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
21: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
22: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
23: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
21: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
24: Radio Metropole.
25: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Podíváme se do Olomouce. Kolik pak tu máme sousedů? To zjišťoval web report.cz a v rubrice Data Report nově představuje podrobnosti, které městské části Olomouce jsou nejobydlenější a které mají obyvatel nejméně. Detaily najdete na webu report.cz. Máte kapelu a chcete prorazit? Šance pro začínající umělce je po roce zase tu. Radio Hana a nahrávací studio Ta Muzika vyhlašuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent Olomouckého kraje pro hudebníky do 30 let. Více informací najdete na webu radiotalent.cz. Projekt finančně podpořil Olomoucký kraj. Oprava kostela svatého Vavřince v centru Přerova pokračuje. Čeká ho druhá část rekonstrukce. Město vloží 400 tisíc korun na opravu kleneb této památky. Celkem má oprava stát 4,5 milionu korun. Bouře, která si vyžádala životy nejméně 89 lidí, ta zasáhla indický stát Uttar Pradesh. Dalších více než 50 lidí se během silné bouře provázené kroupy zranilo. Uhynula i více než stovka zvířat, píše o tom Deník N.
0: Sport.
3: Roli favorita nepotvrdil. Tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina na Challengeru v Tunisu končí už v osmi finále. V pozici nasazené jedničky antukového podniku vyzval Američana Boyera a padl 1-2 na sety. A s turnajem se loučí.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Upřímně na ten květnový déšť čekali jako na smilování také trávníkáři fotbalových hřišť na Moravě. Díky dešti se tento týden tráva krásně zelená a je radost na ní hrát anebo trénovat. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, místy přehánky, k večeru má přijít vydatnější déšť a denní teploty mezi 13 a 15 stupni.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: V Olomouci, Přerově, Kroměříži, také v Krnově teď provoz bez vážných nehod. Silniční prověrku řidičů právě policejní hlídky provádí v Prostějově za Olomouckou. Hlídají také na výjezdu ze Zábřehu na Postřelmov, v Rapotíně na Šumperské anebo v Lipníku u školy na Bělotínské ulici. Přejem šťastnou cestu, pohodu v hlavě a čtvrteční jízdu spolu s vládnem hravě.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Posloucháš Metropoli, kde dneska neseme pecku pro všechny jablíčkáře zblázněné do focení. Neseme novinku, která tě může fakt posunout. Nová fotoaplikace Photon Camera přináší do iPhoneu funkce, o kterých si běžná aplikace focení může nechat jen zdát. A co je na tom nejvíc cool, vyvíjí stejný tým, který předtím pracoval na Google Pixelu, což je telefon proslulý tím, jak skvěle fotí. Photon je určený těm, kdo chtějí mít foťák v mobilu fakt pod kontrolou. Umožní ti ručně nastavit ISO, čas závěrky nebo vyvážení bílé. A to všechno v přehledném rozhraní. Můžeš taky fotit do formátu RA2TV, ideální pokud si chceš s fotkou pak pohrát v editoru. Co je ještě lepší, Photon se pyšní i automatickým režimem, který je daleko chytřejší než ten vestavěný od Apple. Vývojáři tvrdí, že jejich aplikace využívá maximum z Apple API, ale zároveň fotí jinak. Takže i stejný záběr vyfocený klasicky a přes Photon může vypadat úplně jinak a často i líp. Aplikace je zdarma, ale má i prémiovou verzi, kde získáš přístup k dalším profi nástrojům, jako je třeba histogram nebo zamknutí expozice a ostření. Pokud chceš náhradu zrcadlovky v mobilu a chceš z iPhoneu vymáčknout fakt top kvalitu fotek, zvaž Photona. A hlavně, ať fotíš kdekoliv, dělej to s Metropolí. Tady ti k tomu posíláme víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Metropole, Metropole. Dopoledne ve mně.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Koupíte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Metropole. Posloucháš Radio Metropole.
2: Taneční rádio.

0: cestu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
4: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
6: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si piš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Muzea, galerie a památky otevřené v jedinečné atmosféře noci. To je Olomoucká muzejní noc. Otevřou se nám i místa běžně zavřená. Již zítra.
2: Oficiální zahájení v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení s výstavěž Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
1: Říká vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.eu. A celý rozhovor s Radimem Šubretem o zítřejší Olomoucké muzejní noci a také o festivalu moderních soch Sculpture Line a o kultuře v ulicích Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nová ambulance v Přerovské nemocnici Agel otevírá pracoviště ergoterapie v budově následné péče. Pomůže pacientům po úrazech, operacích či s neurologickými potížemi k soběstačnosti a návratu do běžného života. Požár na silnici u Postřelmova na Zábřežsku. Hasiči dnes přispěchali k dodávce, kterou pohltily plameny. Co se přesně stalo?
3: Kvůli technické závadě začalo hořet v motorové části. Plameny se během chvíle rozšířily na celé vozidlo. Auto jsme rychle uhasili útočným proudem. Komunikace číslo 0443 byla při zásahu uzavřena. A doplnila by, že škoda se vyšplhá k více než 500 000 korun. Zasahovala profesionální jednotka ze stanice Zábřeh a je SDH Postřelmov.
1: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Sport. Jako druhá hvězda utkání odjížděl ráno našeho času z ledu NHL český hokejový útočník Martin Nečas. Dvěma nahrávkami na gól pomohl k výhře Colorada nad Minnesotou 4-3 v prodloužení a jeho tým tak postoupil do finále západní konference NHL.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Máte chuť po práci hodit na grill klobásky, stejky, hamburger nebo nějakou zeleninu? Klidně můžete, ale mějte připravenou i odpolední mokrou variantu v altánku nebo pod nepromokavým slunečníkem. Během dne by mělo zapršet. Více právě teď víme, jak bude. Čtvrtek má být oblačný anebo zatažený, místy přehaňky. K večeru má přijít vydatnější déšť a denní teploty tady u nás na Moravě mezi 13 a 15 stupni Celsia.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Na cestách nejste sami, jedeme s vámi, policie v Olomouci, také na D1 u hranic a bouračka u Zábřehu. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď na výjezdu z Olomouce na Štrnberk v Týrečku. Také na 308 km D1 u hranic ve směru na Ostravu a dopolední nehoda se teď odstraňuje mezi Postřelmovem a Zábřehem. Jeďte s námi a opatrně.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za

0: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Děkujeme, že nám věnujete svůj čas a že posloucháte tohle rádio. Pozvánky do kina i na pohádky pro vás právě teď. V olomouckém premiér Cinema se v Šantovce má premiéru animák Farma zvířat. Je to další adaptace populární knihy George Orwella. Neboj, dýchej, čaruj. To je nejen hudební vzpomínka na Davida Stypku. Dneska se promítá v šumperském kině Oko. A zdravíme také do přerovského kina Hvězda. Tady dnes bude vesmírné sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem. A taky vás a vaše děti zveme na pohádku o šípkové růžence. Bude se hrát v sobotu 16. května v zábřežském kulturáku od 15 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Maliters, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maliters, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
9: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Přerov láká do nového. Den otevřených dveří nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je právě dnes. Do dnešních 20 hodin můžeme prozkoumat moderní kanceláře, výstavu o rekonstrukci budovy i vyhlídkovou terasu v 6. patře. Jubilejní ročník gastrofestivalu Jídlo na ulici v Zábřeze. Kuchyni celého světa budeme moci ochutnat od místních i přes polních restaurací, a to tuto sobotu v prostoru Kapří fontány, amfiteátru a na Masarykově náměstí. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
4: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů. Podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
3: Říká za svaz minipivovarů Michal Voldřich.
1: Sport.
3: Seriál mistrovství světa silničních motocyklů se zase pojede v Brně, a to 19. až 21. června. Pořadatelé Velké ceny České republiky už hlásí, že se můžeme těšit na české jezdce. V kategorii Moto 2 pojede Filip Salač a v Moto 4 trio Durdis vyskočil a Čech.
5: Víme, jak bude. Čtvrtek ovládne velká oblačnost. Teploty se udrží mezi 13 a 16 stupni, na horách naměříme kolem 11. Počítáme s lokálními přeháňkami, hlavně v horských oblastech. Později večer dorazí od jihozápadu déšť na většinu území. Zítřejší pátek odstartuje se zataženou oblohou a deštěm. Během dne ale srážky začnou od západu ustávat. Odpoledne a večer už se můžeme dočkat i polojasné oblohy. Teploty v pátek opět nepřekročí 16 stupňů. Nižší teploty ale mají i své výhody. Aktivita komárů je podle odborníků nepatrná.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu v Olomouci. V ulici Jeremenkova došlo tady k havárii nákladního auta. Na vozidlo údržby a lidi na silnici si dáme pozor na D46 na trase Olomouc-Vyškov mezi exity Brodek u Prostějova a Dresice. Je tady taky uzavřený pravý jízdní pruh. Odstavené auto na Krajnici komplikuje dopravu na D35 na trase Lipník-Olomouc mezi exity Velký Újezd a Přáslavice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Metropole. Kam na oběd?
1: Na Rádio Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Máte chuť na bezmasý oběd? Co takhle bramborové placičky se špenátem, kesadilla s dýní a čedarem nebo třeba putín? To si dáme v podniku Koza zůstala celá. Máte chuť na plněnou kuřecí kapsu s čedarem a slaninou nebo špagety carbonara? Na to zajdeme do baseball pubu na Lascích. A co mají dnes v nabídce studenti? Buchtičky s krémem, zeleninové risotto nebo třeba krůtí maso na slanině s těstovinami v Menze 17. listopadu. Pochutnat si můžeme taky na hovězí pečení na houbách s rýží, čočce na kyselo s vejcem a klobásou nebo třeba na kuřecích medailoncích na zeleninovém salátu. To pro nás připravili v Morgans Restaurant. Tyhle i spoustu dalších meníček najdete na webu semzolomouce.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně

0: si veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole. Metropole.

0: Místo jodlování se teď v Alpách ozývá jen dunění bruslí a rány hokejek. Světová elita si to rozdává o titul a my tuhle hokejovou party sledujeme za tebe, abys byl neustále v obraze a v rytmu. Posloucháš Radio Metropole, tohle je nejčerstvější infoservis z hokejového mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nakupte křupky, dejte chladit pití, vyžehlete dresy, vytáhněte české šály, telefon do režimu nerušit a jde se na to. Už zítra startuje hokejový šampionát ve Švýcarsku a náš trenér Radim Rulík bere na turnaj i 8 nováčků, kouči.
3: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. To kritérium jednoznačně je zvládat bruslařsky a takový druhý hlavní je správný rozhodování na malém prostoru, nevyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslařská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti bude to strašně náročný.
2: Říká Radim Rulík, debut na světovém šampionátu si mohou odbít třeba golman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jarda Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a nebo Jan Mandát. Ve Švýcarsku vypukne hokejová horečka už zítra a je tu další část našeho hokejového čest švýcarského slovníku. Až v televizi uslyšíte tohle, znamená to, že nám Švýcaři fandí a skandují: my chceme gól!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
7: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
8: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Pryč DPH! Pryč DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici Na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
4: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení, zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc. A to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
3: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntálsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin. Třetí největší letiště v České republice, letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je v Mošnově na Novojičínsku, by mohla převzít armáda, oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo obrany, Moravskoslezský kraj ani vedení letiště možný převod nekomentují, ale potvrdili, že se o tom jedná, informují Novinky.cz.
0: Sport.
3: Hokejoví fandové, v pátek to vypukne. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Na čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánskem.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Dneska úřaduje třetí z ledových mužů. Po Pankráci a Serváci je tady Bonifác. A my víme, jak bude. Teploty vystoupají maximálně na 16 stupňů. Zatím nám sem tam spadne nějaká přehánka, hlavně na horách. Později odpoledne a k večeru by se nám ale mělo rozpršet téměř na celé Hané. Jižní vítr bude k večeru slábnout. Noc bude deštivá. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů, na horách bude kolem 3. Napršet může až 15 mm srážek. Zítřejší pátek pak začne pod mrakem a s deštěm, během dne ale srážky od západu ustanou a oblačnosti ubyde.
1: Radio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady na odstavené auto na Krajnici, si dáme pozor na D35 na trase Mohelnice Olomouc mezi exitem Křelov a kruháčem u Globusu v Olomouci. Nehodu nám hlásíte taky ve Zlíně v ulici Vizovická, na místě je policie, zatím nehlásíte žádné významné zdržení. Neprůjezdný pruh pak máme kvůli bouračce dvou aut ve Vyškově na náměstí Československé armády. Hlásíte nám taky policejní hlídky, tachometr hlídáme na D1 na exitu Lipník, v Březové nad Svitavou v ulici Brněnská a na průtahu v Huštěnovicích. Přejeme vám bezpečnou cestu.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business

0: Fruits Olomouc. XXX Fruits do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete

strašně málo času, nemůžu si uložit. Ve hře postup, life není game a ten life máš jenom jeden. Byl jsem u doktora, nafasoval plata, Eko od Escobara, Ritalin a Xanax, prsa lhaní těla, není to zadání.

0: Já.
1: Metropole právě dnes.
2: V kalendáři čtvrtek 14. května 2026 narozeniny slaví náš pan ředitel David Foretník, také britský zpěvák Oli Mars, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a nebo režisér George Lucas. Tvůrce Hvězdných válek má už 82 let. A v kalendáři je třetí ledový muž, a tedy Bonifác. Jsme s vámi od rána do večera i ve čtvrtek 14. května.
1: Metropole právě dnes.
3: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa radovať smiem.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
5: Je konec. Víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
6: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Tohle je Rádio Metropol.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě pro vás tu máme další zprávy. Zamíříme do Olomouce. Opomíjené osudy žen rodiny Mašínových přiblíží nová hra Jejich sestra. V pátek ji uvede v premiéře Moravské divadlo Olomouc. Inscenace vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry známých protikomunistických odbojářů.
3: Nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly. Ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem, byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi.
2: Říká režisér Jan Janča. Podrobnosti na webu moravskedivadlo.cz. V novém je budova Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer Gemo dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší a nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr. Kubě došlo palivo. Ostrovní stát vyčerpal veškeré zásoby ropy, nafty i topných olejů. Tamní ministr energetiky přiznal, že zemi drží nad vodou jen minimum domácího plynu. V Havaně ve středu vypukly protesty, píše o tom agentura Reuters.
0: Sport.
2: Překvapení má pro fotbalové fanoušky na své poslední utkání v sezóně první ligy Sigma Olomouc. Na domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné nebude Sigma vybírat vstupné. Tento mač se hraje v sobotu příští týden.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Čtvrtek se drží pod pokličkou velké oblačnosti. Teploty vrcholí mezi 13 a 16 stupni. Na horách naměříme maximálně 11. Pokud jdeme ven, vezmeme si raději deštník. V průběhu odpoledne a večera by nám mělo zapršet téměř v celém regionu. A kapky nám budou padat i v noci. Napršet může až 15 mm srážek. Zítřejší pátek začne opět zataženou oblohou a deštěm. Srážky ale budou postupně ustávat a odpoledne se dočkáme i polojasné oblohy. Teploty zítra znovu nepřekročí 16 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nohu z plynu dáme při průjezdu kolem odstaveného auta na krajnici na D35 na trase Mohelnice Olomouc mezi exitem Křelov a kruháčem u Globusu v Olomouci. Bouračku dvou aut nám hlásíte na výjezdu z Tovačova ve směru na Troubky. Policejní hlídky pak stojí ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na výjezdu z Tečovic směrem na Zlín, jsou taky v Kunštátu u benzinky. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc.

Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz. It's Friday then.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá baráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Jury.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: make a mistake.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
4: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
5: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
3: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
5: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
3: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
6: Kikiriki!
7: Čau, štístko.
8: Jak je?
7: Víš, že jedeme na dovču?
3: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
9: Snad to tam bude dobrý.
3: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. A aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk hodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
10: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
11: Had this vision. If you interfered with that vision, you are not going to stay with this band.
3: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
12: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
2: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
3: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.
14: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
14: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
16: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
17: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
18: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo

0: května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
1: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
5: Metropole!
6: Posloucháš Radio Metropole.
5: Tanečí já.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Muzea, galerie a památky otevřené v jedinečné atmosféře noci. To je Olomoucká muzejní noc. Otevřou se nám i místa běžně zavřená. Již zítra.
2: Oficiální zahájení v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení z výstavy Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
1: Říká vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. A celý rozhovor s Radimem Šubretem o zítřejší Olomoucké muzejní noci a také o festivalu moderních soch Sculpture Line a o kultuře v ulicích Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nová ambulance v Přerovské nemocnici Agel otevírá pracoviště ergoterapie v budově následné péče. Pomůže pacientům po úrazech, operacích či s neurologickými potížemi k soběstačnosti a návratu do běžného života. Požár na silnici u Postřelmova na Zábřežsku. Hasiči dnes přispěchali k dodávce, kterou pohltily plameny. Co se přesně stalo?
3: Kvůli technické závadě začalo hořet v motorové části. Plameny se během chvíle rozšířily na celé vozidlo. Auto jsme rychle uhasili útočným proudem. Komunikace číslo 0443 byla při zásahu uzavřena. A doplnila bych, že škoda se vyšplhá k více než 500 000 korun. Zasahovala profesionální jednotka ze stanice Zábřeh a je SDH Postřelmov.
1: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Sport. Jako druhá hvězda utkání odjížděl ráno našeho času z ledu NHL český hokejový útočník Martin Nečas. Dvěma nahrávkami na gól pomohl k výhře Colorada nad Minnesota 4-3 v prodloužení a jeho tým tak postoupil do finále západní konference NHL.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Čtvrtek ovládne velká oblačnost. Teploty se udrží mezi 13 a 16 stupni. Na horách naměříme kolem 11. Počítáme s lokálními přeháňkami, hlavně v horských oblastech. Později večer dorazí od jihozápadu déšť na většinu území. Zítřejší pátek odstartuje se zataženou oblohou a deštěm. Během dne ale srážky začnou od západu ustávat. Odpoledne a večer už se můžeme dočkat i polojasné oblohy. Teploty v pátek opět nepřekročí 16 stupňů. Nižší teploty ale mají i své výhody. Aktivita komárů je podle odborníků nepatrná.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci se dořešuje bouračka dvou osobáků v ulici Brněnská. Nehodu máme taky na výjezdu z Tovačova ve směru na Troubky. Práce na silnici zpomaluje dopravu na trase Studená Loučka Moravská Třebová. Hlásíte nám zdržení přibližně na půl hodinky. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 mezi exity Přerov a Říkovice. Jsou na výjezdu z Opatova ve směru na Opatovec. Číhají taky na průtahu v Topolanech na Olomoucku. Bezpečnou cestu vám přeje celý náš rádiový tým.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je

0: Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas. Sledujeme pro vás proto regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Víme, o čem se píše. Které městské části mají nejvíce obyvatel? Dlouhodobě vede Olomoucká Nová ulice, ale kde bydlí nejméně obyvatel? To se dočteme na Olomouckém reportu. Šumperská radnice zavedla novou službu sdílených kol. Prvních pár minut jízdy mají lidé zdarma. Podrobnosti se dočteme na Šumperském Rej. Cyklostezka Bečva láká na společnou výšťku. Do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Více se dozvíme na webu Přerova, Přerov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Spojujeme generace.
0: Spojujeme generace.
3: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
2: Metropole. Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: side effects.
1: Radio Metropole.
2: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Bylo 15 hodin.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Sehnali jsme pro vás další informace, podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Přerov láká do nového. Den otevřených dveří nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je právě dnes. Do dnešních 20 hodin můžeme prozkoumat moderní kanceláře, výstavu o rekonstrukci budovy i vyhlídkovou terasu v 6. patře. Jubilejní ročník gastrofestivalu Jídlo na ulici v Zábřeze. Kuchyni celého světa budeme moci ochutnat od místních i přes polních restaurací, a to tuto sobotu v prostoru Kapří fontány, amfiteátru a na Masarykově náměstí. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
5: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
4: Říká za svaz minipivovarů Michal Voldřich.
1: Sport.
4: Seriál mistrovství světa silničních motocyklů se zase pojede v Brně, a to 19. až 21. června. Pořadatelé Velké ceny České republiky už hlásí, že se můžeme těšit na české jezdce. V kategorii Moto 2 pojede Filip Salač a v Moto 4 trio Durdis vyskočil a Čech.
2: Radio Metropole, co na sebe.
6: Dneska úřaduje třetí z ledových mužů. Po Pankráci a Serváci je tady Bonifát. A my víme, jak bude. Teploty vystoupají maximálně na 16 stupňů. Zatím nám sem tam spadne nějaká přehánka, hlavně na horách. Později odpoledne a k večeru by se nám ale mělo rozpršet téměř na celé Hané. Jižní vítr bude k večeru slábnout. Noc bude deštivá. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů, na horách bude kolem 3. Napršet může až 15 mm srážek. Zítřejší pátek pak začne pod mrakem a s deštěm. Během dne ale srážky od západu ustanou a oblačnosti ubyde.
2: Radio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Na překážku na silnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Tovární. V Olomouci taky připomínáme nehodu v ulici Brněnská. K bouračce dvou osobáků došlo taky v Prostějově v ulici Vrahovická. Probíhá tady vyšetřování nehody, projíždíme opatrně. Policejní hlídky čekají na D46 na exitu Olomouc Střed, na D35 na exitu Přáslavice, stojí taky na D1 na exitu Přerov a na výjezdu z Opatova ve směru na Opatovec. To byl náš dopravní přehled, teď už další hit.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Posloucháš Metropoli, kde dneska neseme pecku pro všechny jablíčkáře zblázněné do focení. Neseme novinku, která tě může fakt posunout. Nová fotoaplikace Photon Camera přináší do iPhoneu funkce, o kterých si běžná aplikace focení může nechat jen zdát. A co je na tom nejvíc cool, vyvíjí stejný tým, který předtím pracoval na Google Pixelu, což je telefon proslulý tím, jak skvěle fotí. Photon je určený těm, kdo chtějí mít foťák v mobilu fakt pod kontrolou. Umožní ti ručně nastavit ISO, čas závěrky nebo vyvážení bílé. A to všechno v přehledném rozhraní. Můžeš taky fotit do formátu RA2TV, ideální pokud si chceš s fotkou pak pohrát v editoru. Co je ještě lepší, Photon se pyšní i automatickým režimem, který je daleko chytřejší než ten vestavěný od Apple. Vývojáři tvrdí, že jejich aplikace využívá maximum z Apple API, ale zároveň fotí jinak. Takže i stejný záběr, vyfocený klasicky a přes Photon, může vypadat úplně jinak a často i líp. Aplikace je zdarma, ale má i prémiovou verzi, kde získáš přístup k dalším profi nástrojům, jako je třeba histogram nebo zamknutí expozice a ostření. Pokud chceš náhradu zrcadlovky v mobilu a chceš z iPhoneu vymáčknout fakt top kvalitu fotek, zvaž Photona. A hlavně, ať fotíš kdekoliv, dělej to s Metropolí. Tady ti k tomu posíláme víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: DPC. Když něco, tak Allegro.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
0: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
2: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Děkujeme, že nám věnujete svůj čas a že posloucháte tohle rádio. Pozvánky do kina i na pohádky pro vás právě teď. V olomouckém premiér Cinema se v Šantovce má premiéru animák Farma zvířat. Je to další adaptace populární knihy George Orwella. Neboj, dýchej, čaruj. To je nejen hudební vzpomínka na Davida Stypku. Dneska se promítá v šumperském kině Oko. A zdravíme také do přerovského kina Hvězda. Tady dnes bude vesmírné sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem. A taky vás a vaše děti zveme na pohádku o šípkové růžence. Bude se hrát v sobotu 16. května v zábřežském kulturáku od 15 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě. Jo, určitě. Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden

0: Vlada s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Právě pro vás tu máme další zprávy. Zamíříme do Olomouce. Opomíjené osudy žen rodiny Mašínových přiblíží nová hra Jejich sestra. V pátek ji uvede v premiéře Moravské divadlo Olomouc. Inscenace vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry známých protikomunistických odbojářů.
4: Nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly. Ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem, byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi.
3: Říká režisér Jan Janča. Podrobnosti na webu moravskedivadlo.cz. Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin. Třetí největší letiště v České republice, letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je v Mošnově na Novojičínsku, by mohla převzít armáda, oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo obrany, Moravskoslezský kraj ani vedení letiště možný převod nekomentují, ale potvrdili, že se o tom jedná, informují Novinky.cz. Kubě došlo palivo. Ostrovní stát vyčerpal veškeré zásoby ropy, nafty i topných olejů. Tamní ministr energetiky přiznal, že zemi drží nad vodou jen minimum domácího plynu. V Havaně ve středu vypukly protesty, píše o tom agentura Reuters.
1: Sport.
3: Překvapení má pro fotbalové fanoušky na své poslední utkání v sezóně první ligy Sigma Olomouc. Na domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné nebude Sigma vybírat vstupné. Tento mač se hraje v sobotu příští týden.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: východní polovině Čech s deštěm, nicméně odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se v Olomouci na Pražské ulici, je to bez bližších podrobností a dá se zde s mírným zdržením projet. Nehoda osobního auta a cyklisty se vyšetřuje taky v Šumperku na ulici doktora Edvarda Beneše, nicméně i tady se dostaneme. Na policejní hlídku potom se 16. hodinou pozor v Olomouci na Brněnské ulici, v Kroměříži na Tovačovského a taky mezi Hulínem a Holešovem. Na cestě z Bruntálu na Valšov pak v tuhle chvíli počítejte se zdržením zhruba na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Metropole.
2: Posloucháš Radio Metropole.
1: Taneční

0: hodinové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás féry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec, kolotoč Prima pohádek.
4: Hledáte tip na rodinný den?
5: Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma.
4: Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
12: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
13: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: pole, tohle je nejčerstvější infoservis z hokejového mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nakupte křupky, dejte chladit pití, vyžehlete dresy, vytáhněte české šály, telefon do režimu nerušit a jde se na to. Už zítra startuje hokejový šampionát ve Švýcarsku a náš trenér Radim Rulík bere na turnaj i 8 nováčků, kouči.
3: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. To kritérium jednoznačně je zvládat dostasky a takový druhý hlavní je správný rozhodování na malém prostoru, vyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslavská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti bude to strašně náročný.
2: Říká Radim Rulík, debut na světovém šampionátu si mohou odbít třeba golman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jarda Kmelas, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a nebo Jan Mandát. Ve Švýcarsku vypukne hokejová horečka už zítra a je tu další část našeho hokejového švýcarského slovníku. Až v televizi uslyšíte tohle. Znamená to, že nám Švýcaři fandí a skandují: my chceme gól!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa, že sa radovať smiem.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
11: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
15: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
16: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
17: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
18: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
19: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
20: Tohle je
21: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Muzea, galerie a památky otevřené v jedinečné atmosféře noci. To je Olomoucká muzejní noc. Otevřou se nám i místa běžně zavřená. Již zítra.
4: Oficiální zahájení je v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení s výstavy Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
3: Říká vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. A celý rozhovor s Radimem Šubretem o zítřejší Olomoucké muzejní noci a také o festivalu moderních soch Sculpture Line a o kultuře v ulicích Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová ambulance v přerovské nemocnici Agel otevírá pracoviště ergoterapie v budově následné péče. Pomůže pacientům po úrazech, operacích či s neurologickými potížemi k soběstačnosti a návratu do běžného života. Požár na silnici u Postřelomova na Zábřežsku. Hasiči dnes přispěchali k dodávce, kterou pohltily plameny. Co se přesně stalo?
5: Kvůli technické závadě začalo hořet v motorové části. Plameny se během chvíle rozšířily na celé vozidlo. Auto jsme rychle uhasili útočným proudem. Komunikace číslo 0443 byla při zásahu uzavřena. A doplnila bych, že škoda se vyšplhá k více než 500 000 korun. Zasahovala profesionální jednotka ze stanice Zábřeh a je SDH Postřelmov.
3: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová.
0: Sport.
3: Jako druhá hvězda utkání odjížděl ráno našeho času z ledu NHL český hokejový útočník Martin Nečas. Dvěma nahrávkami na gól pomohl k výhře Colorado nad Minnesotou 4-3 v prodloužení a jeho tým tak postoupil do finále západní konference NHL.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
6: 20 hodin a 27 minut, tak to je čas dnešního západu slunce v našem regionu. Naopak zítra sluníčko na Olomoucku vyjde 7 minut po 5 ráno. Víme, jak bude. V pátek i o víkendu nejčastěji zatažená obloha, provázet nás mají dešťové přehánky a podprůměrné teploty nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Vážná nehoda se zraněním se vyšetřuje aktuálně na Kroměřížsku na trase Litenčice-Nitkovice. Projet se tu dá opatrně, ale místy se to může zasekávat. Na policejní hlídku v tuhle chvíli pozor na obchvatu Olomouce za exitem Nemilany, taky ve Svitavách na Máchově aleji a potom v Kroměříži na Tovačovského. Jinak na D35 mezi exity Mohelnice a Mohelnice jich ve směru na Olomouc. Pozor v tuhle chvíli na porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc

0: Vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři čtvrtek 14. května 2026. Narozeniny slaví náš pan ředitel David Foretník, také britský zpěvák Oli Mars, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a nebo režisér George Lucas. Tvůrce Hvězdných válek má už 82 let. A v kalendáři je třetí ledový muž, a tedy Bonifác. Jsme s vámi od rána do večera i ve čtvrtek 14. května.
0: Metropole právě dnes.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech.

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici Na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
4: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení, zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc, a to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
3: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntalsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. V novém je budova krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer GEMO dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší a nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr.
0: Sport.
3: Hokejoví fandové, v pátek to vypukne. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. A čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánskem.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro 15. květen. Maximum pro tento den je z roku 1997 více jak 30 stupňů Celsia. Naopak v roce 1876 teploměry ukazovaly jen necelé 3 stupně. Víme, jak bude. V pátek i o víkendu nás bude provázet podobná předpověď, to znamená teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, dešťové přehánky a hlavně zatažená obloha.
2: Rádio Metropole za volantem.
6: Připomínáme nehodu na Kroměřížsku na trase Litenčice-Nitkovice. Od nás víte o havárii motorky, která se tu i nadále vyšetřuje, ale projet se dá opatrně. Nehoda bez bližších podrobností je taky na trase Charváty Dub nad Moravou, taky tady se dostaneme. A na policejní hlídku s 18. hodinou pozor v Prostějově na Kostelecké ulici, taky v Šumperku na Jesenické, a nebo na D55 před exitem Otrokovice sever. Ať už máte namířeno kamkoliv, přejeme vám pohodovou jízdu.
2: Muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Metropole.
1: Posloucháš Radio Metropole.
0: Taneční rádio.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z téhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
8: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. A aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
9: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
10: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you are not gonna stay with this band.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
11: It was always about the band.
12: Just with you through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.
14: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
15: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
14: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
15: To si píš.
14: Teda Franto, to běžím říct holkám.
15: No, to běž.
16: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
17: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
18: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
19: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
20: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
21: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
20: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
21: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
20: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
22: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
23: Světspánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
24: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Světspánku.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.

0: Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm, nicméně odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie. How could you ever leave me without a chance to try?

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas. Sledujeme pro vás proto regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Víme, o čem se píše. Které městské části mají nejvíce obyvatel? Dlouhodobě vede Olomoucká Nová ulice, ale kde bydlí nejméně obyvatel? To se dočteme na Olomouckém reportu. Šumperská radnice zavedla novou službu sdílených kol. Prvních pár minut jízdy mají lidé zdarma. Podrobnosti se dočteme na Šumperském. Cyklostezka Bečva láká na společnou výšťku. Do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Více se dozvíme na webu Přerova, Přerov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: videa s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
3: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tohle je
8: Radio Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
6: 30 rokov na scéně No Limit O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
10: Rádio Metropole.
11: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
10: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Posloucháš Metropoli, kde dneska neseme pecku pro všechny jablíčkáře zblázněné do focení. Neseme novinku, která tě může fakt posunout. Nová fotoaplikace Photon Camera přináší do iPhoneu funkce, o kterých si běžná aplikace focení může nechat jen zdát. A co je na tom nejvíc cool, vyvíjí stejný tým, který předtím pracoval na Google Pixelu, což je telefon proslulý tím, jak skvěle fotí. Photon je určený těm, kdo chtějí mít foťák v mobilu fakt pod kontrolou. Umožní ti ručně nastavit ISO, čas závěrky nebo vyvážení bílé. A to všechno v přehledném rozhraní. Můžeš taky fotit do formátu RA2TV, ideální pokud si chceš s fotkou pak pohrát v editoru. Co je ještě lepší, Photon se pyšní i automatickým režimem, který je daleko chytřejší než ten vestavěný od Apple. Vývojáři tvrdí, že jejich aplikace využívá maximum z Apple API, ale zároveň fotí jinak. Takže i stejný záběr, vyfocený klasicky a přes Photon, může vypadat úplně jinak a často i líp. Aplikace je zdarma, ale má i prémiovou verzi, kde získáš přístup k dalším profi nástrojům, jako je třeba histogram nebo zamknutí expozice a ostření. Pokud chceš náhradu zrcadlovky v mobilu a chceš z iPhoneu vymáčknout fakt top kvalitu fotek, zvaž Photona. A hlavně, ať fotíš kdekoliv, dělej to s Metropolí. Tady ti k tomu posíláme víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Tohle je
0: Radio.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tomto případě nově na velkém plátně, protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda – Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
1: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
2: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
0: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
2: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácel zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
0: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
3: Kikiriki!
4: Čau, štístko.
5: Jak je?
4: Víš, že jedeme na dovču?
0: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
6: Snad to tam bude dobrý.
0: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
7: Any long career is going to have ups and downs, and you just kind of ride with it.
8: Had this vision. If you interfered with that vision, you are not going to stay with this band.
0: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
9: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
10: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
0: Díky, Lukáši, a přeji příjemné jarní dny.
11: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
12: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
3: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc. A to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
2: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntalsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. V novém je budova krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer GEMO dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší a nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr.
1: Sport.
2: Hokejoví fandové, v pátek to vypukne mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Na čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánskem.

0: Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm, nicméně odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.